Vzpomínám si ten, že v zej ploukal jen. Kalabrigi, jel skrý schafal by.